o noci kolem. Ty jsi jako sen, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunci.

Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré!